Nechali se oba a motor řádně před. Náhle ten, co sedí vzadu, volá, dochází nám benzín. Říkáš něco, křičí pilot, blbě slyším z kombinézy. Raději přistan, volá zadní, je to vážně nouzový. Mluv nahlas, křičí přední, já tu slyším kulový. Neslyším, křičí ten vzadu, proč nic neděláš, máš přistát. Neslyším, křičí ten vpředu, přidej už pro pána Krista. No tak co je, volá zadní, na co čekáš do prčic? Přední řve v tom strašným randálu, hold, musíš křičet jíc. Teď už vážně volá zadní, zbývá nám už jen pár kapek. Nezlob se, huláká pilot, ty si vážně ticho šlápek.